Din da din da ta, da din da ta, da din da ta. Tick-a-tack-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-a-tick-